zase uvidím svět v absolutním negliže. Smolím si pár vět, jak je tu krásně pakliže. Něco pro sebe máš, třeba svůj odčenáš. Dneska nebudu spát, díky tmě vidím světlo a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pot mě polil, no je to tak. Dneska nebudu spát, ztráta času těžkej řích.

je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak, díky tobě pot mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá. Sednu na peřiňák a budu zkoumat to svý já. Dnes budu mít průan v tkáni mozkový.

takovémto počasí je těžké dobývat ženu. Za modrým obzorem dva misy naděje čekají.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, ajzenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat, těžko ji odolat, když přijde čas.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji. Panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec divo.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že je s přesvědčením, vesluji. A když na pivo je, myslím,

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, plaštovky se slétnou nad vodou.

jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání, plamená kštice ční k nebesům.

pěvem. Polibek ohně má zvláštní zvuk. Vždycky si přál být démant či křemen. Teď v žáru vášně stvrdnul a puk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vy jste byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští trape.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada.

vojaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výborů.

my stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých květ koluje mezi vámi kalumet, tak díky, mistře Buriáne.

nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.

0: pokývám.
1: Mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on. Hodí se do pse plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede.

Co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty. Není vítěz, kdo má pravdu.

potírám je. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé a lásky bude dost, tak jako

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč.

mě znala. Útěchu hledy v knihách od Fedora Gála. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu

byli jsme sami. Plameny šlehají našim demonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den.

0: máš něco dát.
1: Sto malých puberťáků nosí, že jsem týma statku a já se musím smát, když se máš zachovat jako chlapce.

tlukou. Dneska jde všechno elektronicky, co ale my papírové nicky, co nemůže mít po síti, nás už se lidi dnes štítí. Vzpomeň si,

Rozervaný, rozervaný na papírky, v kapse svý parte a sirky. Usnuli jsme, už se neproberem, my staré dopisy, psané perem, každý nad tím faktem zývá, čte parte v písmu kurzíva. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho,

0: schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá,
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy,
0: zažloutlé psaní rozpily.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

břehu rybníka nahodí prut a na obloze za září padající hvězda prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.

Zdraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi. Podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének. Nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom mace hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte, jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uzeš lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

Hrali jsme jednou struny kytar lacinej, o pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Zase mi někdo šlápnul na pravej prst, když chodím travou, dívám se i skrz.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

Teď už je mi fajn, mají tu teplo. Okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec ani peklo. Tak sestřičko,

zítra, sakra, co teď? Tam, kam se teďka chystám, není cesty zpět, tam možná zprávu, když zadáš pin, obdržíš ji spod kopretin.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Převleču peřiny na postele, aby se nezdálo, že jsme

dobrou. Protože všechno je tak, jak má být. Všechno je tak, jak má být. A vždycky nějaký počasí, a vždycky

netuším, kam vlastně míří. Asi se chystají do boje. Pěšec E4.

krásná, když se tak usmíváš. To sem teď ale nepatří. Rychle se vrátím na zem. Jezdec D3.

svět neměří. Jen sledují, jak vítr píská ten přímý přenos ligový. A broukají si písně, co jen stěží.

dusí, to někde strach mývají. Zasednou se kolem a potichu se

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Nikdy nežil jsem moc pěkně.

který všechno přišlo později o pár let. Beatles už slyšel celý svět, nám se mý pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak do písk.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masny, která se bojí.

v poslední chvíli. Tu, která nepočká, když ty ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

městské radnice. Tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dá.

žďouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč, hej majstro, co pak dělaj rán?

dát. Nekoukaj se tak natvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27 českých pánů, co rozhodlo se vzdorovat a vyznávati jinou víru, chybu jejich opraví kat, který jim bez

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji schůdnou cestu.

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně, když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej gad, tak já to bezbolestně sfouknu, a že mám svoje lidi rád.

musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení, vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

Čechům musí dát. A když bral mistra Jesénia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

dát. Jo, bez kata to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to může?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví. Kamarád měl pilu dobře nabroušenou, teď jdu domů, ruku v pytli zabalenou, levou ještě mám, a mě oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví. Kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

0: kresy je moje žena. Johnny, pojď se mnou pít.
1: Johnny jen po noži hmát, prout krve do vzduchu

Sony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys

víc chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá.

Čekáme snad, až slunce zmizí na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je

Uběhlo více než milion chvil, než někdo z nás dvou promluvil. Teď flotila slov mysl obepí nás, na početnější než ličína, se spoustou

když ještě mluvit neumí. Své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách. Netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se.

poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si v křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji po hlase, ta, co ti nikdy nedá.

a pro mne objevil tichý lesní Jakubo. Lesní Jakubo.

A dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech, loupe v kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezkej holek je rok od roku víc.

desítky jar jsem s váří prožil a najednou mi schází tenhle cit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a všechno.

Jsem star, sotva se ploužím a s hvězděm na bezdězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slov.

večeru a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeší céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou pušku, jak bych vyzral na Hajnýho hrušku, na hrušku a jeho zbraň.

A tak jsem se taky obrátil na Mephista, že prý to umí zařídit hned, teď a tady. A on řekl, ochu, žádný problém, nechceš být star, jednoduše, můžeš mladý. Ach, mladý, kdy se mé lásce lesknou oči, kdy můj pláč ohněm naříká. Mladý, kdy mám sílu zabít smrt zpěvem slavíka.

stál až úplně vzadu. Chtěli jsme jako černí pasažéři procestovat svět, dojet až na Dobříš a možná ještě dál. Mohl bych o tom ovšem dlouho vyprávět, každý z vás by se mi ale smál. Měli jsme v očích daleké obzory, kde jaký potok hučel jako bobří řeka. Měli jsme v očích daleké obzory a nevěděli, co nás cestou čeká. Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás znala z města ven. I když předpověď počasí byla mizerná, až Karohlíč Johnny říkal, že to zná.

0: byla to konec konců dost veselá bída.
1: Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás hnala z města ven. A když letní žár nám kůži z těla svlíkal, škarohlíč Johnny říkal, já to říkal.

záliby, potkáš je na brdech a ve všech koutech světa. Splétají dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost je žene z města ven. Až Karolíčony pořád ještě naříká, i když se o to vlastně

0: na konci nekonečných cest.
1: U nás doma už se nepočítá ani do pěti. Raz, dva, tři. První, druhá, třetí a hned facka přiletí. Když to slyší sused, slzy kanů dojetím. Enem křapnu dveře, hned uhybám koštěti.

robote se baby ptajú, synku, co je ti? Ezi, nechybí ti kusek lásky obětí. V noci v ložu slyším, enem jatra tvrdne ti, do ně může ten aj z kufry poletí.

Boží mlyny melu, každý soudce řekne ti, ten náš tomu dodal, ještě že jste bez dětí. Domácího násilí, já se stál obětí, teď tě čeká, milý zlatý, svobody odnětí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím. Odrůl nám

švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se vsiždějí veliké veselce, paprsky lucerem metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl odřeným barburku, kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohýbá protučné zpropitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek, pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se neplatí buchtama za skočky. Z udičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám ze z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: K narozeninám chtěl bych ti dát něco

hlouposti, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víc, a slunce je tak zlaté, ať jsme plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš je v trní.

sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu.

Mě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Novinka v Play.

Jeden z nich kulhavý učitel na čelo. Zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo.

Posujte zač chlebodárce, uložil jim důdku, uložil jim důdku. Míša s Ríšou jezdili na autobusu s kloubem, harmonogram jejich jízd byl následovně skloben, střídali se 15-20 ve

Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl předními to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cik-cak.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím,

jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochty mňau, křič.

prezidentem a kdo si z příbuzných upustil slzu paky, zas nenápadně zdvih. Hodiny stále stály, lednička hrčela, ty jimž je život malý, rozpálil do běla. Vztek marných lamentací nad lidským údělem.

zkraťte mi ho, doktore. Vždycky, když si chci dát pivo, tečeno s ním otvorem, tečeno s ním otvorem. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Ach, kolikrát já měl ho dosud mezi dveřmi přivřený, mezi dveřmi přivřený. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Radoval se třikrát sláva, nový život začíná, nový život začíná. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Na nejbližší křižovatce skončil rovnou pod vozem.

horší časy. Pro tebe, holka, mám písničku schovanou, takovou krátkou, vezmu to zkratkou, už jí mám dopsanou. Zelený plot, pak stavení, takový náš malý hrad, světelný bod, jasné znamení, tady to mám vážně rád. Na horší časy

Seděl jsem tiše, písničku nedohrál, odletěl teprve pak. Sáhnul jsem do strun, naladil, jak to šlo dál, to už víš. Dal jsem si kávu, nesladil, sladké sama doplníš. Na horší časy pro tebe, holka, mám písni.

Psal jsem ji v polích propiskou do dlaně, abych nezapomněl. Svítalo ráno, blížil se čas snídaně, už jsem ji celou měl. Není nic moc, žádné umění, nechce být čarodějná.

hvězda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda.

tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc, ale paráda. Kvůli vám si hodím šňůru, já jsem totiž člověk, který svoje city jenom stěží ovládá, ovládá, ovládá. Věřte, že mi srdce bije i v khaki munduru, je to nic moc, ale paráda. Je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

zavřít oči, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou, dolů do údolí, mě nedostanou, nejedu na oslovy.

nečekanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona.

Pomalu otevřít oči. Nás nedostanou, čas neotočí.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho Valčík. Pravda, byly tu i Polky, něco Čač a něco Samb, občas smihl se Foxtrot.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. Ale ono, zase nic.

každý tančí, jak umí. Někdo okročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok, nejde mít v srdci hudbu jinou.

sezóny nastydlí. Včerejší fazóny jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byly pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslib tuhé zimy, pořadík na rýmu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu.

v níž se netleskalo, teď ze slova nechat. A vítr z polí za dveřmi listopad a celé tělo bolí. Byla s mou sezónou a já byl tvou. Byla s mou sezónou předem zabitou, teď všude kolem mne.

Od rána nemůžu se dočkat, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už aby zbyla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky haj se první kliky háky. Kapky jako pivní zátky, tohle nic dobrýho nevěstí. Prší

Konečně si tady na boso a rozevlátá gesta. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si víme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku, celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky. Sušíme křiče.

nikde ani kousek dříví kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřivan skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota.

tvých očích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prýs je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

nad dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

hospody, zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

cest, jen kterou se dát, je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem.

okna sedím a dívám se ven. Poledne

0: svět je posmutnělá scéna, stálá scéna, open air. Věčný vítr, co nás pojí, naše štěstí v neštěstí, že má radost, je to tvojí bolest tvá, mou bolestí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

rejži a přesolí čaj. Kdo sůl nechá v posledním tempu, kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj. Kdo zná všechny písničky trampů. Kdo přední štěstí jako brdi hrob, kdo sladce nečeptá, netřískal. A koho bys roztrh a praštil a

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívám.

0: nás neděláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A ne.

0: navždy pryč, navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.

0: navždy pryč, navždy svoji, navždy pryč, navždy svoji.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kromě dlaní a žen, krajka, plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako troseční dvor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, mi poradí. S mapou zákazu.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

Je to tak strašné, když umírají ty, co tak milujeme. Je to tak těžké.

Mírice s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom.

zase slyším houkacíčka, že nefunguje ani tokamak. Jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak zbouří se mozek proti

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Bylo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: se mi uteklo, abys nejný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě, a všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.

To se šourá děda Jeřábek a má v ruce klín. Chodívá za svojí bábou, každý dobře ví. Dnes přišel až za soumraku.

hodili mě přes palubu, kamením zatížili, ve strachu o svou záhubu hladinu rozčeřili.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Zpřádali falešné nitě v temné kopce.

hodili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu. Když neposlechnu vše vládce,

hodili mě přes palubu. Já však ještě nekončím, bojovat o život budu.

čekám, jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

smích, stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Havrani mají svátek, když klovou tvrdou zem. K ránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam.

kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc podbíjí, zlé nám

ty s večeří. Znaj podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den. Z těch havraních svátků vlastně nikdy nevěří.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota, a pak už nic než samota.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznám tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levných vín. Když odchází klaun, tak děti ty mu mávaj. Sezóna vína končí a voní polní tráva. Zůstala vzpomínka a cirkus jede dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací. Čas je jenom řeka, co se

nejsou někdy plný, každej dobře ví, když odchází klám, nejde zapomenout, staví se šapito, dál diváci se smějou, ten cirkusovej stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím a každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna.

0: čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunou, že mohl jsem s nima žít.
1: Let's play.

0: Hej ty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.
1: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

snad, že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padají ptáky,

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášku.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

Spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

0: čem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu?
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Můj děda byl toulavej ták, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i

Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku. Má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho.

to flu a hlídka z Harley. Co je to za typ, tenhle Cadillac? Hej, vylesven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

dokola jen. Už hlavu vystrkuje s pošetilou nadějí. Ne, nic se nezměnilo, jsme pořád stejně sobečtí. A naše srdce bijou kovověji a pořád dokola.

obsluhuje s elegancí a uctivostí a vůbec nenadává nudou, přitom nezývá. Hledáme a nehledáme kliku od dveří radostí a pořád dokola jen.

stoly jsou sklizaný a židle zvednutý. Odchází z nás volna teplo, světlo zhasnutý.

možná můžeme být rádi, že jsme ještě tady. Nakonec

dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak se

jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku z bambulí nahoře, jíst kaštany mít se v hlavoře.

kníže, a rukama za hlavou koukám nahoru na oblohu modravou, kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. Já chci jít čapku s vám bulí nahoře jíst, kaštanu míjí se v lavoře.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen

žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
2: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

mít tak verše v kůži vázaný. A ten proutek kouzelnej, co prach ve zlato promění, je to bída, jak si hlídá. Chybí mi ten cit proumění, ty věty volně vázaný a vypsanej je

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

zapadá za mraky. Chtěla by splout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby

večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

motřička sedí, v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší. Že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlel tam do večera.

hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hraj, na verandě piju čaj, je to

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
2: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

kdo tmy zavzliká, kdo chce jen, ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

jsme moře bez vírů, jsme jako hlína prostí, jsme plní vesmíru, jsme plní budoucnosti.

chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl

tancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled prekrtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Spritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.

0: kterém nic nevíme.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

co dva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné.

nejdřív spálí dopisy od svý první lásky. Potom skripta z Umprumu, jsou jich 4 svazky. Potom přijdou na řadu 2 od 2.

Tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochoří. S kytarou v ruce

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám.

Radio Folk. Nasloucháme si. Radio Folk. Váš klidný prostor.

cestou z protivína do Těšínova nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou

dotěšíma, i co je malé, velikost v sobě chová. Uprostřed cesty krčí se křeč.

Svět se točí sám, my točíme se s ním.

nezasloužím. Dostal jsem psaní doporučeně a přišlo psaní i mojí ženě.

Díly pukla.

co bude pak, až svoji píseň nedokončím. Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra? Proč žijeme na téhle planetě?

klidně spát, když děti umírají hlady? A jak se smát, když na druhé míří zbraň? Proč já jsem já a proč jsme právě tady? Kdo nad osudy řekl, tak se staň. Tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět? Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně letí, tak takový

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

si stopnou traketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhletu říct, hej.

0: lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jejich smích.
1: Že je slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Endiren.
2: Ten kojot
1: hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby, je prý jenom pro sníh slaboch Ben.
0: Na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal.
3: A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

spor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slavný.

když se vody čeřily, to se pstruzy ženily, dorce pico z much paštiku, jedno hubky z chrostíků, žijí nevěstu měl ploutnatou a se žábrama pihatou, musí rychle než je na čapou.

0: Táta se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svět si ztratili už zábrany, přibrali kyslík, mleli žábrami. Ještě dneska někde líně plavou, pstruzy schovázanou hlavou. Vždyť vyřvávali do noce, v tom krkonožským potoce.
1: Asi táhle.

na jíkry. Hodnoťte to prosím kladně, láska chodí i k těm na dne.

každý rok v září bývá to stejný. Mí kamarádi, ptaj se na divný věci, já na to dávám absurdní odpovědi a zvláštní je,

0: jsi něco?
1: Nedělal jsem nic.
0: Mluvil jsi s někým?
1: Já říkám s nikým. Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Přitom je jasný, že jsem někde musel bejt. A něco jsem tam přece musel dělat. A určitě jsem taky s někým mluvil. Ale s kým a kde a o čem, zabijte mě, netuším. A tak jsem zvědav, zda jednou na věčnosti bude i prostor pro tyhle dotazy. Říkají, že Pán Bůh je prej dobrák od kosti.

zvěda, co mi na to tam nahoře může říct. Přitom je jasný, že jsem někde musel být a něco jsem tam taky musel dělat. A bez pochyby jsem tam s někým mluvil, ale s kým a kde a o čem, zabijte mě, netuším.

Poznala si mě podle hlasu, poznala si mě hnedka u dveří. Večer se měl obejít bez patosu, snad na to.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

0: čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

prase jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.

mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada.

už nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé a lásky bude dost, tak jako

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel.

své blízké a z duše spadne strach a těžké bydle s pískem. A někdy ve snu zaslechnu tvůj usedavý pláč, přál bych si tě pohladit a osušit tvé slzy, zlékat

Zapomeň prosím, že jsi mě znala. Útěchu hledy v knihách od Fedora Gála. Měla jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den.

0: byli jsme sami. Plameny šlehají našim démonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky. Buď s náma přestane hrát hosti a sásky. Měl jsem tě rád.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Probuď se, člověče, otevři oči.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odkryl.

Panenko, zůstaň jakási. Prosím tě, zůstaň taková. Rozkvetlá smíchem do krásy.

čaj a sandálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě, nad ránem hlad a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně, to voněl čaj a sandálový tyčinky.

srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli. A tak jsme umřeli.